0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: to volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou neděli, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla, podle developerů dokonce téměř o třetinu. Kvůli vysokým cenám, drahým hypotékám a vysokým měsíčním splátkám lidé ztrácejí zájem o velké nemovitosti. V metropoli tak jednoznačně dominují malé byty, především garzonky a dvougarzonky, které tvoří až 2/3 aktuální nabídky v nových developerských projektech. O půl roku se v průběhu posledních 2 let prodloužilo čekání pacientů na inovativní lék, ukázala analýza Evropské federace farmaceutického průmyslu. Přístup k němu nemají všichni a ti, kteří ano, musí pojišťovnu pravidelně žádat o úhradu. Zástupci výrobců teď s ministerstvem jednají o reformě takzvané centrové léčby, aby se moderní přípravky dostaly včas k co největšímu množství pacientů. A pojďme také na sport. Na světovém šampionátu došlo k dalšímu překvapení, o které se postarali Norové. Ti v severském souboji přetlačili Švédy 3-2 i díky 2 góly v oslabení a dostali rivala do úzkých. Němci si v druhém večerním duelu poradili s Rakušany 6-2 a mohou dál přemýšlet na play-off. Američtí hokejisté prohráli s Lotyšskem 2-4. Lotyši porazili na světovém šampionátu Spojené státy v normální hrací době po 12 letech. Dánové zvítězili nad Slovinci 4-0 a připsali si první výhru na turnaji a domácí Švýcaři deklasovali Maďarsko 9-0. Češi, kteří včera porazili Slovensko 3-2, tak díky výsledkům mají jistý postup do čtvrtfinále. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Na západě Čech opět vyjeli cyklobusy. Během sezóny budou vozit turisty do nejpopulárnějších míst našeho regionu. Zajíždět budou například na Šumavu, severní Plzeňsko a nebo do Brd. V provozu budou vždy o víkendu až do poloviny října. Cyklobusy může využít každý, tedy i lidé bez jízdních kol.
4: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšená oblačnost, odpoledne také možnost přeháněk. Dnešní maximální teploty, už jsme se tam, přátelé, dostali 30 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Hezké dobré ráno, neděle, 7:04, Lea s Filipem s vámi. Tak jak pak se vám dneska stávalo? Dávejte vědět, 30 stupňů Celsia. Dneska to bude teda peklíčko, ale k tomu skvělá muzika, nějaké to grilování, opalovačky, koupačky, prostě den jak korálek. Tak startujeme vysílání právě teď. Hit Rádiem.

0: ráno, 10 minutek po 7, spousty skvělé muziky, skvělých hitů. Víkendové vysílání na Hit Rádiu odstartovalo, tak doufám, že se máte krásně. Dneska a zítra by teploty mohly v Česku poprvé překročit 30 stupňů Celsia. O víkendu nás čekají, vlastně jsme měli samé 27, 28, slušný. Na to, že minulý týden mrzlo, co k tomu říct?
1: Dneska teda i třicítky budou na ulicích.
0: Dneska i třicítky.
1: K vidění, jo? Tak pánové, pokud jste na ty dámy kolem 30 let, dneska i třicítky, možná i jedna třicítky, dva třicítky v těch následujících dnech.
0: Ty jsi bůl, fakt.
1: Já co na to říkám, já nemám moc rád tyhle teploty.
0: Takže
1: já
0: taky ne.
1: Já mám radši tak jako upřímně, kdybych si mohl vybrat 17, 18 stupňů a slunce, tak ano. Mi to přijde úplně dostatečný. Já jsem byl včera na jedné akci, která se odehrávala na parkovišti před jedním obchodňákem a to byla katastrofa.
0: No, počkej, já zase byla v Žatci, kde jsem moderovala vlastně na náměstí Barevný Žatec a tam to teda bylo taky slušně rozpálený. Tam,
1: a to bylo taky na náměstí.
0: No jasně, no, a tam byly rozprašovače, hasičský auto se tam objevilo, postříkalo trošku vodou, jako masakr, no. A dneska mě to čeká v Jablonci nad Nisou.
1: No, tak já budu dneska u fotbalového trávníku, tam takový vedro snad nebude, ale i tak. Hele, já jsem ale rád za lidi, protože před 14 dny bylo nějakých 10-11 stupňů, pršelo, bylo hnusně, takže zaplať pámbu za ty dary, ale mohli byste trošičku ochladit lehoučce.
0: Já bych řekla, že moje tělo je na 30 stupňů připravené asi jako moje auto na cestu do vesmíru. Já to nemám ráda, ty horka.
1: Ne.
0: Jako když jsem u bazénu nebo u moříčka, jasně, užiju si to, ještě nejlépe s drinkem v ruce, ale prostě jinak asi ne. No, a dokonce pondělí bude ten den, kdy zjistím, že loňský plavky se během zimy v šuplíku záhadně o dvě čísla srazily.
1: No, já si koupu větší vždycky se šňůrkou.
0: Tak hezké ráno.

0: Liam Payne, Rita Ora, Song for You. Z filmu 50 odstínů šedi. Můžete se třeba dneska podívat. Horká letní noc. Taková jarňoletní. Jarňoletní. Co to je vlastně jarňoletní?
1: No, přidal jsi tam prostě háček nad N, ale jinak jarnoletní by znělo dobře, ale vlastně asi ne ke 30 stupňům.
0: Já jsem chtěla říct jarní a nějak jsem, nevím, to pomolila.
1: No prostě, jaro se můžeme shodnout, že v Česku opět nebylo letos.
0: Nebylo.
1: Rovnou jsme přeskočili, skáčeme neustále.
0: Ale on je vtipný pozorovat dneska ty lidi, když jsem jela a pár už jsem jich viděla dneska ráno venku, jak jsou všichni takový jako spálený z toho včerejška.
1: No, já jsem dokonce včera viděl
0: já
1: takhle...
0: Já taky,
1: ty taky? Já jsem viděl po ránu včera jednou člověka, co zase měl péřovku. To je, jak byli ty lidi zvyklí, ano, že takhle po ránu je hrozná kosa, ale teď ten případ včera ani dneska teda nebyl, už teď je nádherně.
0: No tak přátelé, prosím vás, dneska žádný opalovák, posypejte se radši grilovacím kořením, ať se propečete pěkně do křupava a do zlatova.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Sportfilm, festivalové ozvěny v Plzeňském kraji.
2: Plzeňském kraji.
1: Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni.
2: Vstup zdarma.
1: Sportfilm.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem přenechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, velmi kreativní záchranou misi mají za sebou angličtí záchranáři, kteří pátrali po ztraceném psovi v bažinách. Zvíře bylo tak vyděšené, že před lidmi neustále utíkalo do nebezpečného terénu. Specialisté proto na létající dron uvázali teplou klobásu a pomocí její vůně psa úspěšně odmanévrovali na pevnou zem, kde ho bezpečně odkytili. Roboti vstupují do lidských životů stále častěji. Vedle komorníků, pomocníků ve skladu nebo sportovců, jeden z humanoidů zavítal i do buddhistického světa. První oficiálně uznaný robotický mnich má pomoci zvýšit zájem o učení Buddhy. A zaměstnanci jednoho z britských hotelů zažili kuriozní pátrací akci po svém robotickém pomocníkovi. Inteligentní vysavač totiž při úklidu recepce přehlédl otevřené automatické dveře a vydal se na cestu do města. Než ho personál po několika hodinách našel, stihl vysát u schodníku a zaparkovat pod lavičkou na nedaleké autobusové zastávce.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: je gól, pánové!
1: Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Letní brigády přináší zásadní změnu. Legálně si nově mohou přivydělat už školáci od 14 let. A to během prázdnin na lehčí práce i bez dokončené školní docházky. Odborníci však upozorňují na finanční limity u dohod o provedení práce, kde se letos mění pravidla pro odvody na sociální pojištění. Brigádníci by také neměli zapomenout podepsat takzvané růžové prohlášení, aby nepřišli o slevu na dani. Cestovní kanceláře mohou kvůli dražšímu palivu dodatečně zdražit už prodané letní zájezdy. Pokud však navýšení ceny překročí 8%, klient má právo takovou změnu odmítnout. V takovém případě může od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit a cestovní kancelář mu musí vrátit všechny zaplacené peníze. A pojďme také na sport. George Russell z Mercedesu vyhrál po startu z prvního místa sprint ve velké ceně Kanady Formule 1. Jeho týmový kolega a lídr seriálu Kimi Antonelli, s nímž svedl na trati několik tvrdých soubojů, dojel třetí. Přes 19-letého Itala se ve zkráceném závodu dostal ještě úřadující šampion Lando Norris z McLarenu. Oba Mercedesy pak nejlépe zvládli kvalifikaci na nedělní hlavní závod. Z pole position odstartuje stejně jako do sprintu Russell před Antonellim. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Karlovarský kraj i letos podpoří filmaře, kteří zamíří k nám do regionu. V rámci takzvaných filmových voucherů, které budou mít jasná pravidla, nabídne až 30 milionů. Podmínkou bude například propagace kraje a také podpora místních podnikatelů. V minulosti se v regionu natáčela například oblíbená komedie Vrchní prchni.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
7: Přátelé, pokud jste si stěžovali na léto včera, na velké teplo, vysoké teploty, dnes to bude ještě trošku horší, ale jenom takové 2-3 stupínky až 30 stupňů Celsia očekáváme během odpoledne.
10: Jsi si jistý?
7: Možná 1.30.
11: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Dobré ráno.
7: Krásné ráno.
10: Doufám, že vstáváte pravou nohou do toho dnešního dne, ne jako Filip tou levou. Každopádně, přátelé, kamarádi, dneska venku bude krásně. My už se tady potíme ve vlastní šťávě. Máme tady teploučko, sluníčko, dobrou náladu, pozitivní energii. Co víc si přát pro ten dnešní den? Možná skvělou muziku, tak co takhle krále všech králů? Michael Jackson, They Don't Care About Us, právě teď.
11: Hit Radio FM+.

Dívky, které vyrůstávají s bratry, tak mají průměrně 88% vyšší úroveň stresu už od dětství. Nevím, kde kdo zase na to přišel, ale prostě zase jsou takové ty statistiky, tak jak jsem se dočetla, tak tady je. Prý, aby tomu tak nebylo, musí být furt ve střehu. Nikdy neví, když se jim někdo pokusí olíznout jídlo, to vážně? Bratři jsou pro holky v dětství čistý bioplyn. Smrdí to, vybuchuje to, ale nakonec vás to naučí běžet rychleji než ostatní. Na druhou stranu to v holkách přibuduje odolnost. No, možná je v tom určitá krutá logika. Bratři vás naučí se bránit dřív, než se naučíte malovat řasy, co si budem. Ta neustálá dynamika a nutnost si vykolíkovat území vám sice zvedá tep, ale zároveň vás učí s tím tepem pracovat. Možná něco malinko na tom bude. Pokud někoho takového máte, že máte staršího bratra nebo mladšího bratra, dejte vědět, jestli tohle je opravdu pravdivá záležitost. Mně se tomu moc věřit nechce. Já nevím. Dejte vědět na 777 937 777. Ray Dalton nebo Alan Walker právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio 8:45. Před námi Slza, Ina a nebo DJ Bobo a Everybody. Nesmrtelné devadesátky. A kdybyste si tuhle muziku chtěli neustále dokola vychutnávat jeden hit za druhým, tak doporučuju v dabu nebo přes internet poslouchat Hit Radio 90. Tam máte 100% komplet téhle skvělé muziky. Za chvilku jsme zpátky.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, v Kalifornii získala domácí kočka oficiální ocenění od místních hasičů za záchranu své rodiny. Uprostřed noci totiž svým neustálým škrábáním na dveře a hlasitým mňoukáním probudila majitele včas před tím, než se domem rozšířil kouř z porouchané elektroinstalace. Rodina i s domácím mazlíčkem stihla bezpečně utéct dřív, než plameny zachvátily obývací pokoj. Hosté luxusního hotelu na Floridě zažili ranní překvapení, když v plaveckém bazénu našli plavat dvoumetrového aligátora. Zvíře se do areálu dostalo skrze poškozený plot z nedalekého bažinatého chráněného území. Přivolaní specialisté na odchyt divoké zvěře aligátora bezpečně zajistili a převezli zpět do jeho přirozeného prostředí bez zranění. Mladý muž v Chicagu se pokusil vykrást benzínovou pumpu, ale jeho plán selhal hned na začátku. Když po prodavači požadoval peníze, položil si na pult svou peněženku, ze které mu vypadl občanský průkaz. Když obsluha odmítla hotovost vydat, pachatel spanikařil, utekl, ale své doklady nechal na místě. Policie ho zatkla doma jen o hodinu později.

0: Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend. Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ranko. Za pár minutek už tady bude dopoledne a taky pro někoho z vás se bude roztáčet narozeninová ruleta. A zážitek, který tam dneska máme, je nezapomenutelný a opravdu se hodí k horkému letnímu počasí a taky k vodě. Pokud se chcete podívat, co tam dneska máme, hitradio.cz, klikněte na soutěže, tam se vám to všechno objeví. Každopádně po 9. hodině budeme roztáčet kolo pro někoho z vás. Do té doby třeba Labuš, Nico Santos, Sunrise Avenue. Buďte s námi.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli je minuta po deváté a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Milovníci čerstvého ovoce si letos při nákupu na samosběrech a farmářských trzích připlatí. Kvůli jarním přízemním mrazům, které na mnoha místech republiky vážně poškodily úrodu jahod a třešní, hlásí pěstitelé citelné ztráty. Nedostatek domácí produkce tak vyžene ceny nahoru, a to odhadem o 15 až 20%. V poslanecké sněmovně míří do finálního čtení přísný zákon, který by měl kompletně zakázat prodej energetických nápojů dětem mladších 15 let. Lékaři i učitelé tento krok dlouhodobě podporují, protože vysoké dávky kofeinu a cukru mají prokazatelně negativní vliv na zdraví, spánek a soustředění školáků. Pokud legislativní proces proběhne hladce, nová pravidla a kontroly v obchodech by mohly začít platit už od začátku příštího roku. A pojďme také na fotbal. Mistrovská Barcelona zakončila sezonu ve španělské fotbalové lize prohrou 1-3 ve Valencii. Celta Vigo porazila v posledním kole Sevillu a zajistila si účast evropské lize. Konferenční ligu si zahraje Getafe, které uhájilo 7. místo díky výhře 1-0 nad Osasunou Pamplona. Soutěž naopak opouštějí Oviedo, Mallorca a Girona. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Tak pojďme nakonec na počasí. Počasí si dáme právě
7: ne,
6: teď.
7: Ne, zprávy z regionu budou, jenom já jsem se špatně uklikla. Tak, a jdeme na region.
8: Plzeň si opět vyhlédli filmaři. Přímo v západu české metropoly se točí nová česká komedie Expedice Galejník. V hlavních rolích se představí například Krištof Hádek, Stanislav Majer nebo Petr Vaněk. Filmový štáb lidé potkají nejen v centru, ale i na Borech. Premiéru film bude mít příští rok v lednu.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Co očekáváme velice, velice teplý den. Tak jak to bude? Přátelé, tyhle dvě minuty jakoby se nestaly. Pojď to, Leonko, tady vysvětlit a řekni, jak bude dneska.
7: Tak, bude dneska krásně, 30 stupňů a mě už je právě horko teď, protože samozřejmě se to tam taky pustila špatně, takže vůbec neberte v potaz regionální zprávu. Omlouváme, že jsme taky jenom lidi z masa a kostí. Toto sluníčko, tak prosím vás, dneska skoro až 30 stupňů Celzia, jo?
10: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší. Na Hit Radio.
7: Normálně mi, přátelé, už dneska asi seberte ten mikrofon, protože se mi z toho teď udělalo takové horko, že tady stačí v rádiu zmáčknout špatně jeden čudlík a rozhodíte tím úplně všechno. Takže ještě jednou velká omluva. Každopádně nezastavujeme, pokračujeme dál. Před námi narozeninová ruleta, taky Eva Farná, Neil Diamond, dáme si prostě Sweet Caroline. Mně se chce pořád smát, tohle se mi dlouho nestalo.
6: Ale jak říkáš, já jsem si myslel, že to je kouzlo toho živého vysílání.
7: No to teda, hlavně
6: kdyby, pro mě. A kdyby posluchači viděli, kolik těch čudlíků tady je, já vím, že to neomlouvá, je to naše práce, respektive tady tvoje z nás dvou, ale tak splés se můžeme. No tak lidi slyšeli to, co se konalo včera, doufáme, že tam byli a dneska se ještě pustíme zprávy z regionu, ještě budou v 10, v 11 i ve 12.
7: Tak krásné dopoledne.
10: Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré dopoledne. Tohle mě baví. Muži potřebují údajně, Filipe, přátelé, poslouchejte, 112 dní, aby zjistili, jestli je jejich dívka materiál na manželství. To znamená, zapomeňte na takovou tu osudovou lásku na první pohled. Tohle je prostě čistá analytika. Sledují, jak se chováte, když vám v restauraci přinesou studenou polévku, nebo jestli vaše ranní rituály v koupelně připomínají třeba, já nevím, vojenský výcvik, nebo jenom chaos. Takže pánové, trochu vás vyděsím. 16 týdnů je sice fajn, ale některé z nich dokážou předstírat normálnost ropky.
1: Já jsem právě chtěl zmínit to, že to neznamená, že během tohoto období to nějak vypozorujeme, jak se ta žena chová, že se tak bude chovat i za rok, za dva, za tři. Takže za mě je to málo, na druhou stranu hodně znám párů, který se vlastně vzali třeba po roce, co spolu byli, za mě to není vůbec nic špatného, ale za mě to chce díl než 112 dní, takových jako 720 dní bych to viděl třeba.
0: To je kolik? To je 730
1: dáme, dva roky.
0: Dva roky. Hmm. Jak dlouho jsi s Markétkou?
1: My jsme spolu 8 let teď a ještě jsem si ji nevzal. Vypozoroval jsem to prostě.
0: Waiting for love. Čekání na lásku.

0: Waiting for Love, Avicii z Eteru Hitrádia, 3 minutky po 9:45, hezkou neděli. A taky je ten správný okamžik, abyste vytáčeli 800 937 937, protože narozeninová ruleta čeká na někoho z vás.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sportfilm, festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz, In Your Eyes. Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás. Tak koho tam máme na telefonu? Halo, halo. Dobře, asi nikoho, takže zkusíme štěstí pro někoho z vás po druhé. 800 937 937, volejte právě teď. Hezké dobré dopoledne, kdo je na telefonu? Halo, vy se mnou nechcete nikdo mluvit. Kdo je na telefonu?
1: Ahoj, tady Petra.
0: Petra, Peťo, ty jsi někde na cestách?
1: No.
0: Strašně špatně tě slyšíme totiž.
1: Aha.
0: No, tak doufejme, že nám to nevypadne. Prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Měla mamka v dubnu, jestli teda nevadí.
0: Měla mamka v dubnu. Nevadí, ty voláš z Moravy od někud, viď?
1: Ostravy.
0: Z Ostravy, jde to slyšet, milujeme Ostravu. Každopádně mamča měla narozeniny kolikátého?
1: 19. dubna.
0: 19. dubna, dobře, tak já to tady zadávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 19.4., kdy maminka měla narozeniny a na tobě bude jeden z těch songů vybrat a poslat jího. Nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, takže bychom potom automaticky hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Enrique Iglesias. Chceme nebo jdeme dál?
1: Mamka ti veže ne.
0: Mamku tam máš u sebe?
1: Ano.
0: Ahoj, maminko.
1: Ahojte.
0: Tady Lea a Filip z Hitrádia. Tak roztáčíme teda kolo po druhé, jo, maminko?
1: Ano.
0: Dobře, jdeme na to.

0: Typicky letní song. Tak co Kaoma a Lambáda?
1: Tak dáme do třetice.
0: Do třetice, jo. Holky, já už vidím, co tam bude. Nevím, jestli se vám to bude líbit.
2: Budete koukat.
0: Si zahopsáte, tak roztáčíme.
3: A jedem. Opan Gangnam Style.
0: Filip už nám tady tančí ten taneček. Vybrali jste si sami, holky, máte tam přáj a Gangnam Style.
1: Jo, tak
0: to super. Tak opatrně v tom autě hlavně, jo, ať tam nenadskakujete a tak podobně. Takže bereme, automaticky musíme brát.
1: Dobře, děkujem, to je fajné.
0: No a teď teda, když máš i maminku vedle sebe a i takhle jsme živě v éteru Hitrádia, tak jí můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Tak mi ještě jednou přejeme všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdravíčko, nic víc.
0: Nepotřebuje, že?
1: Jenom zdraví.
0: Tak my se tady s Filipem za celé Hitrádio přidáváme, dodatečně přejeme všechno nejlepší, nejkrásnější. A máme tady od firmy na zážitky nezapomenutelný zážitek. Jak jsem říkala, je to hodně spojené s letem, vodou, zároveň se proletíte vzduchem. Co to asi může být?
1: Balón, ne.
0: No, co to může být? Víme?
2: Balón, říkali.
0: Ne, balón, ne. Je to spojené i s vodou.
1: I s vodou. Proletíme se. Ježíš, to bude nějaká...
0: Ovládnete flyboard s týmem Flyboard Show s mistrem České republiky a Evropy, Petrem Čivínem. A je to, holky, takový to lítání na vodě. Nad vodou. Kde jsou obrovské trysky a vy vlastně jste několik metrů nad tou vodou. A tak si jako prostě lítáte a tak podobně. Je to fakt zážitek, já jsem měla možnost si to vyzkoušet a je to naprosto skvělý, takže doporučuju tohle všema deseti. Ať už pro maminku, nebo pro tebe, nebo pro kohokoliv z vašeho okolí, tak si to užijte.
1: Mamku
0: by šlak trefil, tak mamka se bude koukat ze břehu.
1: Ano, jo, děkujeme.
0: Tak to chceme natočit, maminko. Holky, mějte se krásně, hezkou neděli, vydržte nám na telefonu, předávám ještě Filipa, abychom věděli, kam voucher poslat a Gangnam Style posíláme za vámi. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.

0: Hity 90. let milujeme. Luna Bailando z Eteru Hitrády a máme 9:45. Za chviličku Pink nebo taky Marek Ztracený. A co takhle modlitba za pátek? Užívejte si toho nedělního dopoledne.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Jezdíte rádi na Šumavu? Tak si nenechte ve čtvrtek ujít rozhovor s ředitelkou organizace Destinace Šumava žije Monikou Bendlovou a projektovou manažerkou Marcelou Ztracenou. Představí horkou novinku Šumava Card, zážitkovou kartu výhod, se kterou váš výlet posunete na vyšší úroveň a ještě ušetříte.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech masivně šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhají citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. Krásné počasí vylákalo do české přírody tisíce výletníků a naše národní památky zažívají obrovský nápor. Strážci přírody v Krkonoších a na Šumavě však museli během víkendu řešit desítky přestupků, kdy neukáznění turisté porušovali zákazy a vstupovali mimo vyznačené stezky. Správy parku proto znovu apelují na návštěvníky, aby respektovali pravidla ochrany přírody, nenechávali v lese odpadky a chovali se ohleduplně k divoké zvěři. A pojďme také na sport. Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve finále německého poháru v Berlíně Stuttgart 3-0 a po mistrovském titulu zkompletovali double. Angličan Harry Kane hat-trickem zařídil, že pohárovou trofej získali po 21. a poprvé od roku 2020. Stuttgart loňský triumf nezopakoval, ale díky čtvrtému místu v Bundeslize se může těšit v příští sezóně na Ligu mistrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na západě Čech opět vyjeli cyklobusy. Během sezóny budou vozit turisty do nejpopulárnějších míst našeho regionu. Zajíždět budou například na Šumavu, severní Plzeňsko a nebo do Brd. V provozu budou vždy o víkendu až do poloviny října. Cyklobusy může využít každý, tedy i lidé bez jízdních kol.
8: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne, ale od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne se můžou místy objevit také přehánky. Teploty ryze tropické, maxima na 30 stupních Celsia.
9: Dneska nejsme v práci.
10: Dneska nejsme ve škole.
9: Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré odpoledne, ano, dopoledne, 3:50. To teplo se mnou dneska dělá divy, přátelé. Každopádně díky, že posloucháte, před námi Stumbly, Nin, anebo teď už Spin Doctors. Filipe, nerozespívej mě, to se nedělá, když mluvím k našim posluchačům.
6: Přijďte sem schladit někdo ledová voda, možná zavolejte hasiče, ať přivezou rovnou plnou cisternu ledové
11: tak
6: vody.
11: Tak hezkou neděli.
9: Hit Radio FM+.

Hit Radio stále s vámi a představte si, co se stalo. Jsem z toho smutná, ale zároveň je to plné nadšení, protože ve Francii zemřel nejstarší pejsek na světě. Konkrétně v Horním Savojsku zemřel údajně nejstarší pes na světě. Roztomilý Lazar měl 30 let a 5 měsíců. Slyšíte správně. Podle všeho to byl totiž i poslední pes, který si pamatoval svět bez internetu, videokazety a dokonce v rádiu poslouchal Eurodance. Tenhle pejsek strávil na světě přes 11 000 dní, zatímco my jsme vyměnili 10 telefonů, různých typů iPhoneů, 3 auta a možná i pár partnerů, co si budem. No a on tam pořád byl a čekal u dveří s vrtícím ocáskem. Dožít se 213 lidských let, to je prostě naprosto neuvěřitelné. A respekt nahoru do psího nebíčka.

0: Neděle 24. května, jedna lepší píseň než druhá. A tak budeme pokračovat i dále. A pokud nás chcete ladit online, můžete přes web hitradio.cz nebo aplikaci Radia.cz a budeme spolu úplně všude. Tak za chviličku jsme zpátky a díky, že posloucháte.
1: Hitradio FM+.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle mě baví. Posloucháte Hit Radio a údajně muži neumí lhát a ženy zase spravit auto. Co si o tom myslíš, Feldo?
1: No já moc hlát neumím, to je pravda. A když to doma vždycky chci jako rozbalit,
0: víš.
1: Když to chci doma rozbalit, tak většinou přítelkyně pozná hned na mé tváři, že lžu. Takže asi je to pravda, ale znám taky ženy, co umí opravit auto. Takže zase se to může vylučovat, ale myslím si, že většina žen... Zdeš, tak to můžeš zvrátit asi, protože to byl jsem se přeřek
0: no,
1: moc.
0: No pojď.
1: Přeřek, promiň.
0: Hele, prostě jednoduše, máme to spravedlivě rozdělené. A tak se nedá tvrdit, že by bylo jedno pohlaví chytřejší než to druhé, co si budem. Každý z nás má něco a vlastně, když se spojí muž a žena, tak je to něco velikýho. Víte co, jako, nám se snaží muži nabolíkovat třeba nejčastěji? Napadá tě to, Filipe? Tohle je totiž pět nejběžnějších mužských lží. Za prvý, jdu na jedno a jste tam celý večer.
1: No, tak to u mě neplatí.
0: Za druhý, udělám to za chvíli a neuděláte to vůbec.
1: Tak to sedí, ano.
0: Za třetí, ne miláčku, tu hezkou mladou sousedku jsem nikdy neviděl. Za čtvrté, víš lásko, na té víkendové akci byli jen sami chlapi. A za páté, děti bych vzal na ten víkend strašně rád, ale určitě by se tam nudili. Budou tam sami dospělí.
1: Jako jsou to dobrý věci a myslím si, že se v tom některý z vás určitě poznají minimálně třeba ve dvou z pěti těchto věcí. Já určitě.
0: Já si myslím, že možná i více, takže dejte klidně vědět na 777 937 777. Jak to máte, pánové a ženy, co? Dejte vědět.

0: Hit Radio stále s vámi a my máme nový trend. Lidi totiž používají umělou inteligenci i k tomu, aby za ně vyřešila domácí hádky. Jo, jo, je to tak. Nahrávají do ní print screeny hádek přímo do ChatGPT s prosbou uklidni situaci za mě, prosím. To mě baví, fakt. Za 2 roky se budou hádat 2 AI v našich mobilech a my si zatím v klidu vypijeme kafíčko, dáme si skleničku, něco dobrého, aniž bychom věděli, o čem to vlastně bylo. To je strašný úlet.
1: Hit Radio FM Plus.

Zlepši si náladu. Hit

Posloucháte Hit Radio a blíží se nejoblíbenější část vašeho víkendového vysílání. Hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co naše rádio zahraje, tak si napište o ten váš song na 777 937 777. Co dneska dobrého vaříte? Třeba grillujete, protože venku bude nádherně, hlavně neugrillujte sami sebe. A hlavně, co vám k tomu zahrajeme? Po 11. hodině s vámi už Kubík Urbán, já se s vámi pro dnešní den loučím, byli jste naprosto skvělí. A těším se už příští týden. Čau!

0: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou neděli za chviličku, 11 hodin, a jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla podle developerů dokonce téměř o třetinu. Kvůli vysokým cenám, drahým hypotékám a vysokým měsíčním splátkám lidé ztrácejí zájem o velké nemovitosti. V metropoli tak jednoznačně dominují malé byty, především garzonky a dvoupokojové, které tvoří až 2/3 aktuální nabídky v nových developerských projektech. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech masivně šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhá citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. A pojďme také na sport. Iránští fotbalisté budou mít nakonec při mistrovství světa základu v Mexiku místo v USA. Oznámil to svazový prezident Mehdi Tač a zároveň uvedl, že pro změnu provedenou necelé 3 týdny před startem šampionátu získala reprezentace blízkovýchodní země svolení Mezinárodní federace FIFA. A teď už se pojďme podívat na zprávy z regionu.
8: Karlovarský kraj i letos podpoří filmaře, kteří zamíří k nám do regionu. V rámci takzvaných filmových voucherů, které budou mít jasná pravidla, nabídne až 30 milionů. Podmínkou bude například propagace kraje a také podpora místních podnikatelů. V minulosti se v regionu natáčela například oblíbená komedie Vrchní prchni.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
7: Tak pokud vám bylo vedro včera, tak dnes raději někam zalezte do stínu, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne sice může trošičku sprchnout, ale ty maxima nakonec až na 31 stupních Celsia.
10: 31, jo, to není možný.
7: To je strašný.
10: To je,
7: jako kdyby mi bylo 31, tak to je hezký, ale 31 stupňů, to je strašný.
10: No, tak pokračujeme, tady je dopoledne u nás na Hit Radio, s vámi už Kuba Urban a samozřejmě i hity k obědu. Je to na vás, kamarádi.

0: takhle my hrajeme u nás na Hit Radio. Hezké dopoledne, přátelé, hezkou neděli. Máme 10 minut po 11. hodině, což znamená, že hrajeme přímo k obědu hity, které byste chtěli slyšet od nás z Hit Radia a které vám třeba usnadní tu přípravu a možná některým netrpělivcům i to trávení, jo? Jestli už jste chtěli oběd, tak není žádný problém. První hudební přání tady máme pro Sárinku. Ahoj, chtěla bych zahrát od Hunter X. Dáme si určitě Golden za pár minut. No a pak je tady jedna zpráva, která by mohla udělat radost všem, kteří hledají nějaký ten recept na dnešek, protože z Plzně Peťa, Dáša, Sekáčovi napsali, že dneska mají řízky, ale pozor, ne žádný klasický řízky, jo, obložený řízky, což je mimochodem, dobře poslouchejte, klasický řízek, který trochu namažete majonézou a potom na plátky na to dáte rajčata a kdo chce podle chuti, může posypat i sýrem a dát na chvilku do trouby, což je následně neskutečný zážitek. Což si myslím, že Filipe, zaujalo tě to tenhle recept?
1: Zaujal mě, protože je to aspoň trošku něčím zajímavý a trošku si vyvážíš to, že si dáváš řízek, že tam je to rajčátko, že si to obájíš tím, je tam zelenina, jim vlastně zdravě, takže výborný nápad.
0: Ano, ano, dneska žádná kalorická bomba, ale takový jenom řízeček s rajčátkem, to vám rozhodně v neděli neublíží. Takže dáme si za pár minut Rednex a Katana Joe, ale ze všeho nejdřív jsou tady Hunter X. Vaše hudební přání na 777 937 777, dejte vědět.

0: Jeden závan 90. let, tohle byly Rednecks a Cat Night Joe a vy posloucháte Hit Radio. I v neděli před obědem a proto jsou tady pro vás tradičně hity k obědu, ať už vaříte nebo konzumujete, připravujete grilování. Dneska na to máme naprosto ideální počasí. Co budeme hrát za chvíli, tak to je jasné. Budeme hrát jednak pro všechny, kteří sledují hokej, taky pro naše hokejisty a tím to pořádně a pěkně hraje. Prosím vás, dneska tuším, že mají kluci volno. Včera jsme porazili Slováky a těšíme se zase v pondělí, kdy budou hrát. Jinak taky budeme hrát pro Peťulku a Alču. A mamka, která jim to vzkazuje, tak dneska vaří králíčka, zelíčko a bramborový knedlík. Boha jeho, to je krása. Tak samozřejmě dáme už za chvíli a to Evu Farnou. Je mimochodem pro Terku a Klaudy a celou si ji dáme už za chvíli.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji.
12: Plzeňském kraji.
11: Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni.
12: Vstup zdarma.
11: Sportfilm.cz.
13: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Pace a Pace, Rose a Bruno Mars, i tohle je vaše hudební přání, které vám zlepšuje ten čas do oběda. Ano, tohle hrajeme totiž pro děti, Zoinku a Tomáška, a jsou to apaťáci, no. Tak jo, další hudební přání směřují sem k nám na 777-937-777, což je samozřejmě dobře. Budeme hrát Mirai a Summer Love. U nás dneska bude sekaná, opečené brambůrky a pozor, hlávkový salát. Píše Radka, no tak jako super, je to mimochodem pro všechny, kteří v tuhle chvíli v tom vedru běhají někde v kuchyni, pečou se u grilu nebo tak nějak, zkrátka užívají si jako dokonalou neděli ve společnosti výborného jídla. Takže Radu, jasně, dáme si Summer Love, což je písnička, která se k tomu dnešnímu dni rozhodně hodí. No a hned potom taky vlastně jedna filmová, skoro až pohádková. Chtěl bych zahrát písničku od Shakily, vlastně Zoo, no a písnička by byla pro moji dceru Natálku k jejím dnešním 13. narozeninám. Píše tatínek, tak tatínka zdravíme, dcerunku taky a přejeme samozřejmě od nás z Hitrádia jen a jen to nejlepší. Shakira připravená za chvíli, nejdříve si dáme Letní lásky. Tady jsou Miraj a Hitrádio.

Je teda pravda, že dneska z hlediska počasí a z hlediska toho, že máme neděli, tak si myslím, že v zoologických zahradách po celé republice jako je narváno. Tak jestli tam jdete, tak si to užijte. Tohle byla Shakira a její Zoo a my pokračujeme. Máme krátce po půl dvanácté, hlavně máme neděli a k dnešnímu obědu si můžete nechat u nás na Hitradiu zahrát nějakou svoji oblíbenou. Dáme Davida Guettu, Forever Youngs, Alphaville a Evo Max. Moc rád vás poslouchám a prosím o zahrání téhle písně. Jasně, dáme za chvíli. No a taky bude Poetika a půlnoc pro všechny Jany, Janči a Janičky. No jo, teď mají dneska svátek. I Janča si tohle napsala, to znamená tak trošku pro sebe, jo, ale to je dobře. Z Červené Vody, kam moc zdravíme, ano, všechny Jany a Janičky dneska slaví 24. května. Vy na ně rozhodně nezapomeňte a pro všechny za chvíli u nás na Hitrádiu Poetika a půlnoc.

0: Poetika hraje na vaše hudební přání. Tohle je Hit Radio, přátelé. Před polednem, hezkou neděli. No a co budeme hrát za chvíli? I o tom jste si rozhodli úplně sami. Samozřejmě těch zpráv je hromada, já doufám, že ještě nějaký stihnu splnit, ale pojďme na jednu hlasovku, která by neměla zapadnout.
1: Dobrý den, já jsem Terka a hrozně tady sedíme s kamarádkou v autě a hrozně s mojí kamarádkou milujeme Michaela Jacksona a hrozně bychom si přáli, jestli byste nám nezahráli od Michaela Jacksona Beat It, prosím. Je to tady pro všechny z nás, co jedeme v autě a pro všechny posluchače. Děkuju.
0: No tak jasně, dáme Beat It, to je víc než jasný. Michael Jackson tady bude u nás na Hit Radio už za chvíli.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky. CZ.
13: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
14: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
15: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

A to pro Jirku, který by své drahé přítelkyni a dnes i snoubence Janě velmi rád zahrál Damiano Davida a Next Summer. Má to jasný důvod, protože příští léto se budou brát hezky. No tak jo, dáme si Damiano Davida. No a za pár minut už je tady pravé poledne, takže jestli jste chystali něco k obědu, tak doufám, že to není připáleno a že už se vám zbíhají sliny. Hit Radio s vámi i nadále, hezkou neděli.

0: Dobrou neděli, sluníčkovou, jako doslova. Letní teploty a za chvíli 12. hodina. No a na Hit Radio samozřejmě budeme pokračovat. Další velké hity vás čekají už po zprávách. Dáme třeba Black Eyed Peas, tak vydržte.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Krásné počasí vylákalo do české přírody tisíce výletníků a naše národní parky zažívají obrovský nápor. Strážci přírody v Krkonoších a na Šumavě však museli během víkendu řešit desítky přestupků, kdy neukáznění turisté porušovali zákazy a vstupovali mimo vyznačené stezky. Správy parku proto znovu apelují na návštěvníky, aby respektovali pravidla ochrany přírody, nenechávali v lese odpadky a chovali se ohleduplně k divoké zvěři. Milovníci čerstvého ovoce si letos při nákupu na samosběrech a farmářských trzích připlatí. Kvůli jarním přízemním mrazům, které na mnoha místech republiky vážně poškodily úrodu jahod a třešní, hlásí pěstitelé citelné ztráty. Nedostatek domácí produkce tak vyžene ceny nahoru, a to odhadem o 15 až 20%. A pojďme také na sport. Carolina vyrovnala finále východní konference. Ve druhém utkání série zdolala doma Montreal 3-2 v prodloužení. Rozhodující branku dal v čase 63-29 Nikolaj Ehlers, který skóroval v duelu po druhé. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který dvakrát vyrovnával. Český brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Nejslavnější muzikál všech dob míří do Plzně. Divadlo J.K. Tyla získalo licenci na Fantoma opery. Dílo Andrewa Lloyd Webera uvede na nové scéně na začátku přes příští sezóny 27-28. Přípravy nicméně začnou už během té příští. Od premiéry v Londýně letos uplynulo přesně 40 let.
8: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: No, když mluvíme o tom krásném počasí, tak je to jako podpořené jako naprosto, jo. To znamená, že dneska slunečno, postupně pravda od severozápadu trochu přibývání oblačnosti, jakože někde může spadnout nějaká drobná kapka, ale nic zásadního. Za to teploty ty zásadní jsou a jsou veskrze letní. 25 až 29 v západní polovině Čech se dostaneme dokonce i lehce přes 30. A teď už hezké poledne, jsou 2 minutky po 12. hodině. Tady je Kuba Urban a tady je Hit Radio. Hrajeme Black Eyed Peas. Hit Radio. Jejich velkou prvotinu. No a za pár minut vám řeknu něco o současném trendu mikrodovolených. No, berte si je, prý pomáhají.

Sia, Never Give Up. Tohle je u nás na Hit Rádiu nedělní poledne, samozřejmě s dobrou muzikou, kterou máme pro vás připravenou. No a co vy a dovolená? Už nějakou plánujete? Už ji máte připravenou? Jestli se právě teď cítíte stejně tak jako telefon, který vám ukazuje třeba 3% baterky, tak máme prý pro vás recept století. Je to oskoušeno, alespoň tak to tvrdí vědci, kteří přinášejí tuhle, jak bych řekl, jako fenomenální věc. Ona je těžko aplikovatelná, ale pochopíte. Prý mikrodovolená je recept století. Psychologové totiž čím dál tím víc tlačí model takových těch kratších dovolených. To znamená žádné měsíční Bali, ale prý stačí 4 dny každého čtvrt roku, každé 3 měsíce. A vaše efektivita v práci potom vystřelí daleko výš než třeba ceny ropy po každé, když Trump něco plácne. Jo? Jenom tam samozřejmě chybí jedna důležitá poznámka, kterou jsem tam teda nenašel. Jestli to platí, i když máte děti, jo? Protože pojďme si nalít čistého vína, jo? Dovolená s dětmi úplně není dovolená, je to spíš taková logistická operace v jiném časovém pásmu, bez vlastní postele, s nekonečnou větou, jako tati, já se nudím a tak dál. Takže je otázkou, jestli myslí i takovouhle mikrodovolenou, já si myslím, že ne, jo? Že to zase vymýšlel někdo, kdo samozřejmě děti nemá. Takže buď to budete řešit hlídáním, což není úplně vždycky jednoduchý, anebo se zkrátka vrátíme k tomu, že jako každý 3 měsíce si to úplně vzít nemůžeme. Ale psychologové nám radí, když to uděláme, bude nám líp. Já to nezjistil, jo? Nemůžu vám říct, jaké to na vlastní kůži. Metcon a Begin. A za pár minut taky jsem Purple. To je skvělá muzika, kterou vám hraje Hit Radio.

Hit Radio je s vámi i v neděli odpoledne. Welcome to my life. No, hlavně přejeme příjemný poslech a co nejpříjemnější trávení toho volného dne. K tomu máme skvělou muziku, vrátíme se. Vrátíme se do vzpomínek. Kdo viděl film Flashdance, ten zná písničku What a Feeling. Tohle je originál z roku 1983. Samozřejmě tahle písnička má několik předělávek, jedna od Global DJs a tu uslyšíte už za chvíli. Stejně tak to je The Swims a nebo Bruce Springsteen.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

nádherná balada, která vlastně se jako nikdy neoposlouchá ani za ty roky. Američan Bruce Springsteen celý život, v podstatě celý svůj profesní život, zpívá o Americe, o pracující Americe, o lidech v továrnách, o lidech, nevím, z doků, z předměstí. Sám vlastně z takového prostředí vzešel, ale dneska je mu 77 let a o část svých fanoušků přišel, protože Bruce Springsteen se veřejně postavil proti Donaldu Trumpovi, kterého právě ti lidé, o nich zpívá, tak často volili. No, na svůj protest dokonce Bruce Springsteen teď vyrazil na neplánované turné. Vlastně na něj vůbec nechtěl vyjet, jo. Ale nakonec se rozhodl, že je potřeba jako něco udělat. A tak je teďkon na turné. Svůj protest dokonce nedávno byl zaspívat přímo na Floridě, což je jenom kousek od místa, kde americký prezident bydlí. No a teď objíždí Ameriku. Mimochodem to turné nese název Země naděje a snů. A celkem se mu daří, protože jestli o některé fanoušky přišel, tak někteří ho mají zase o něco raději a on si zase nějaké další získal. Streets of Philadelphia za námi, vy posloucháte Hit Radio a dáme si Enrique Iglesias, je to jasná věc. Peter Beach Project za pár minut připraveni, a nebo taky jedna velká klasika, původně od dvojice Simon a Garfunkel, ale v novém remixu od Disturbed a Cyrilla. To uslyšíte za chvíli, dobrou neděli, i krátce po půl jedné, tady je Hit Radio.

0: Sound of Silence ve 12:45 a taky odpoledne, které chutná přesně, jak hraje Hit Radio. To znamená, že já už vám za chvíli dám opravdovou lahůdku, dáme si R.E.M. a jejich klasiku Losing My Religion, dáme si taky Alešu Dixon, The Boy Does Nothing, a aby těch lahůdek nebylo málo, tak jeden z, podle mě, za poslední roky nejlepších duetů, jaké vůbec jsou. Navíc dvě v podstatě zářící hvězdy českého hudebního průmyslu dali se dohromady. Spojuje je spousta věcí, kromě kamarádství. Taky třeba to, že budou hrát v Edenu. Ano, už asi tušíte, kam tím mířím. Dáme si, vzpomeneš si, to znamená duet Evy Farné a Miraje. A to už za chvíli.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Hit Radio.

0: Rihannou a jejími diamanty jsme se dostali až k 1 hodině odpoledne. Hit Radio vám přeje dobrou neděli, za pár minut vás čekají další velké hity a taky čerstvé aktuální zprávy a mimochodem zhodnotíme, co se děje i na mistrovství světa.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Brně dnes pokračuje sjezd sudeckých Němců, druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. Cenu sudeckých Němců na výstavišti převezme spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Podpora sportu v posledních letech roste. Na Mělníku letos míří do sportovních klubů rekordních 20 milionů korun. Na co všechno peníze půjdou, ví mluvčí radnice Jan Nováček.
7: Například na pořádání turnajů a závodů, opravy a údržbu sportovišť, práci s mládeží nebo podporu trenérů. Mělničtí sportovci se v posledních letech začínají znovu stále více prosazovat nejen na republikové, ale i na mezinárodní úrovni.
6: Podpora směřuje do volejbalu, fotbalu, hokeje, veslování, házené nebo juda. No a 3 zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění, na 3. místě zůstane Viktorie.
2: Hokejový servis Hit Radio.
6: Tak trochu omylem rozhodl kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka na mistrovství světa očekávaný souboj s dosud neporaženými Slováky. Na začátku 53. minuty skóroval po teči bruslí na 3-2. V rozhovoru s novináři však přiznal, že si chtěl koučen slumit, aby následně mohl zakončit hokejkou. A co podle něj rozhodlo? Asi trošku toho štěstí, nakonec i tento šťastný gól. Pak už jsme hráli poměrně kompaktně, řekl Červenka. Češi mají dneska volný den.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Zkontrolujte teploměry, protože pokud nejsou někde u 30, tak stále ještě nejsou na svém maximu. Ano, dneska odpoledne se zejména v západní polovině Čech můžou přehoupnout přes 30. Na ostatním území republiky se budou šplhat někde 28, 29 stupňů. Čeká nás v podstatě jako nádherný den, jo? Pravda, meteorologové mluví někde později odpoledne o ojedinělých přeháňkách, ale budou extra malé a extra rychlé. Nedělní odpoledne trávíte v naší společnosti. Já jsem Kuba Urban a tohle je Hit Radio. Mám pro vás skvělé hity. Začínáme s Pink.

Robbie Williams a jeho Angels, tohle je Hit Radio a tohle je taky dnešní, no, na pár místech i tropická neděle. Jako říct to už můžeme, protože teplotní rekordy a vlastně první tropický den byl oficiálně včerejšek, takže sobota 23. Stanice Doksany na Litoměřicku pokouřila tuším někdy okolo 3:30 hranici 30 stupňů Celsia. Nakonec tam teploměr ukázal dokonce 30,7. No a včera na 19 místech v západní polovině Čech padaly teplotní rekordy pro 23. květen. Možná si říkáte, ty bláho, toto přišlo brzo. No, není to tak, protože loni zaznamenali meteorologové první tropický den už o něco dříve, a to 3. května. A předloni, dokonce už 7. dubna, jsme měli teploty přes 30 stupňů Celsia. No, díval jsem se, jaká jsou maxima pro dnešek. Máme tam 31,2, což je rekord z roku 1953. Průměrná teplota ovšem na dnešní den, to znamená 24. květen, je 15,5 stupně. To jsme to trochu přeťápli, ne? Tak já doufám, že si to užíváte, že užíváte sluníčka, že máte volno, že jste vytáhli ty grily, že si to jako užíváte, že čerpáte energii. A klidně mi napište na 777-937-777, jestli už jste stihli ogrilovat něco, jo? Případně samozřejmě co? A kdo v tuhle chvíli leží na lehátku, kouká do sluníčka a chytá první bronz, tak ať mi určitě dá vědět na 777-937-777. Elton John a Dua Lipa za chvíli a teď Rehab.

0: netrvalo to dlouho a je vidět, že si užíváte sluníčka. Na 777-937-777 toho přišlo víc než dost. Ahoj, my grillujeme v autě, ale se grillujeme a těšíme se už k ženám do bazénu. Tak to je jasná věc, zdravíme moc Milana a Filipa. Další ahoj, poslouchám vás, ležím na lehátku, grilluju sebe, ale přiznám se, už byl i bazén. A krásných 20 stupňů, je to super, zdravíme ze Šumperka, píše Lenka. No, skvělé, výborné, musím říct, že posíláte i fotografie, protože tady, ale to je nádherné, zdravím Bendy do Mělníka, protože prostě, hele, vy si to užíváte a umíte si to užít. Takže, kdo grilloval, kdo grilluje sebe, klidně ať dá vědět na 777-937-777. My za chvíli budeme hrát určitě Lunu a Vamos a la Playa, což prosím vás v překladu znamená jdu na pláž. Na dnešní den se to bude úplně hodit. No a samozřejmě zdravíme taky Toma do Valašského Meziříčí. Mimochodem, kdybyste tam dneska chtěli ještě zajít, Jonáškovo zábavné odpoledne pokračuje a v půl páté tam hraje Highland, takže možná ideál na to, abyste si užili ještě sobotu o to víc, jestli jste z okolí Valašského Meziříčí. Takže Luna za chvíli, k tomu i Cher, anebo Is.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ. Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov CZ.

0: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je taková pohodička, tohle je takový klídeček, Somewhere Over the Rainbow, tak tohle byl Is a vy posloucháte Hit Radio, dost možná jako se to hodí k tomu dnešnímu dni, jo? Pohoda, klídek, už máte všechno hotový, sluníte se, jako jak já vám závidím. Musím říct, že včera jsem pracoval, vlastně v pátek a v sobotu jsem uváděl jeden velký festival, na kterém jako hlavní hvězdy vystoupily Činasky. A já jsem si vlastně včera večer, když kluci okolo Michala Malátného hráli, tak jsem si uvědomil, jak je to jako stále totálně jedna z nejlepších, ne-li úplně nejlepší kapela, kterou tady v Česku máme, protože jako jednak jsem znal úplně všechny texty, když si uvědomíte, že začínali opravdu jako hluboko v 90. letech a stále se drží na špici, tak to je další poklona. Za třetí, hrálo jim to teda par excellence. Musím říct, že za celou tu hodinu jsem byl jako nadšenej, ani minuta se nezastavíte, prostě furt zpíváte, furt si to užíváte. No a navíc, i když vlastně skládají nové písně, pracují na novém albu, tak i ty nové písně k tomu prostě zkrátka patří a seděj tam, jak se říká, no ten nahrnec, jo, když to tam dáte. No a mimochodem právě i nová píseň od nich, Selhání, byla součástí celého toho koncertu a bylo to skvělý. Takže, myslím si, že tohle si za pár let budeme zpívat víc a víc a budeme to znát od začátku až do konce. Tohle jsou Činasky a Selhání, hrajeme to na Hit Radio. Za pár minut Leony anebo tapiky Felix Jean.

0: Violet Love a Felix Jean, my jsme Hit Radio a za chvíli vám dáme další velké hity. Fotbaloví fanoušci to vědí, že vlastně pro ně to na nějakou dobu dneska končí. 24. květen, neděle. No a znamená to, že fotbalová liga, ta česká fotbalová liga, jde do obrovského finiše. Já si myslím, že zase ti, kteří mají rádi fotbal, tak letos jako nemusí úplně teďko jako brečet, jo. Čeká nás mistrovství světa, na kterém ku podivu budeme hrát i my, takže jako o program je na následující měsíce postaráno. Nicméně, vyjma baráže je to vlastně poslední fotbalový nášup, páté kolo nadstavbové části nejvyšší soutěže přinese rovnou tři zápasy, a to ve skupině o titul. Ty už vlastně ale tabulkově nevyřeší vůbec nic. Slavie se stane mistrovskou, to znamená, že po duelu s Plzní vlastně převezme celý ten pohár. Sparta hostí Hradec Králové, no a na programu je taky derby, a to konkrétně Jablonec versus Liberec. Všechny duely začínají za chvíli, a to přesně ve 2 hodiny odpoledne. No a samozřejmě my vás o tom budeme včas informovat, jestli tam máte nějaký ten svůj tým, kterému byste chtěli fandit. Coldplay a Michael Jackson, i ti budou na Hit Radio už za chvíli.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: I v neděli je vaším odpoledním parťákem Hit Radio a bude to tak samozřejmě i po 14. hodině. Nabídneme vám další čerstvé zprávy a to už za minutku a potom velké hity třeba od Johna Newmana.
1: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
2: www.pubec.cz. Sportfilm festivalové

0: Plzeňském kraji.
1: Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni.
0: Vstup zdarma.
1: Sportfilm.cz.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Jednat by mohli o bezpečnosti, posilování, konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Zédr před setkáním na Pražském hradě navštívil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy a dostupnost vlastního bydlení se zhoršila. Vlastní bydlení zdražilo mezi lety 2010 a 2025 o 58%. Je to téměř třikrát více, než byl průměr v Evropské unii. Průměrné mzdy v Česku od roku 2010 vzrostly o 106%. Liberecké muzeum nabídne různé pohledy na válečné události v Sudetech. Stavební úpravy pro budoucí výstavu pod velkou vstupní věží začnou ještě letos. Více říká zástupce ředitele muzea Ivan Rous.
9: Bude to pod tou hlavní velkou vstupní věží v suterénních prostorech. Ta expozice nebude velká plochou, ale o to víc bude vybavená moderními technologiemi. Už to bude opravdu čistě interaktivní expozice.
8: Návštěvníci si budou moct vybrat program, který ukáže válečné události očima českého četníka, židovské dívky, německé dělnice nebo příslušníka SS. No a hokejisté Caroliny udolali v playoff NHL doma Montreal 3-2 v prodloužení a vyrovnali finále východní konference na 1-1. Jakub Dobeš inkasoval 3x z 26 střel.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
11: Teploty pro dnešek stále nejsou na svém maximu. Bude se tak dík zhruba za hodinku, možná za hodinku a půl, kdyby teploty měly se dostat na západní části Čech až k 31 stupňům Celsia, ale prostě je to léto. Máme to vydařené, to znamená málo oblačnosti, slunce svítí, teploty směřující ke 30 a v noci podle meteorologů klesnou teploty na 16 až 12 stupňů. Teď už je po 14. hodině, s vámi stále Kuba Urban, hezkou neděli. No a velké hity jsou tady, John Newman a za chvíli hokej.

U nás na Hitrádiu Daša a za pár minut třeba Alex Warren. A mě to nedá, já se s dovolením ještě vrátím k té včerejší bitvě. To byl mazec, co? Myslím samozřejmě hokej, jo. Já to včera sledoval jen tak po očku, ale i tak to ve mně zanechalo poměrně jako silný následky. Byla to velká bitva a musím říct, že ačkoliv se nejednalo úplně o nějakou hokejovou poezii, jo, tak to vydřeli, odmakali a urvali. Výhra nad Slovenskem nám hodila do tabulky krásných 13 bodů a navíc včera večer, nevím jestli jste zaznamenali, přišla velká bomba. Norsko totiž sundalo Švédy 3-2 a tím nás definitivně poslali do čtvrtfinále. Takže pozor, od roku 2012 se ještě nestalo, aby tým z 13 body na mistrovství světa jakoby nepostoupil dál. Jo. Takže za nás potvrzeno, hotovo, jedeme dál, budeme hrát o medaile. Dneska mají kluci volno a my si můžeme v klidu říct, co to vlastně znamená, protože my nejhůř skončíme čtvrtí. Navíc hrajeme o to, aby nám čtvrtfinále nepřineslo nějakou past. Jo. Ideální scénář by byl v pondělí porazit Nory a najednou to vypadá, že ve čtvrtfinále se můžeme vyhnout rozjeté dvojici Švýcarsko a Finsko a místo toho bychom si vybírali z balíčku Rakousko, Lotyšsko, Spojené státy nebo Německo. A úplně nejlepší bonus, když v pondělí vyhrajeme a v úterý to s Kanadou může být přímá bitva o první místo ve skupině. Takže jo, včera to bylo vydřený, ale tahle reprezentace bojuje a tak se nám to líbí. Takže dneska nemusíme úplně fandit, máme oddech, ale zítra na to rozhodně nezapomeňte. Další skvělá muzika, která je pro vás připravená, já jsem sliboval Alexe Warrena, ten tady samozřejmě bude, ale ze všeho nejdřív si zahrajeme One Republic. Hit Radio s vámi, hezkou neděli a dobré odpoledne.

0: Pozor, pozor, pozor, už si říkáte, že byste chtěli vyrazit na dovolenou. No tak to pro vás mám dost dobrý tip a vlastně vás to nebude stát vlastně skoro nic. Jenom je důležitý poslouchat a poslouchat v pravou chvíli Hit Radio, jasná věc. Protože od zítra se začátkem nového pracovního týdne soutěžíme u nás od 6 do 9 ve snídani šampionů o dovolenou za 40 tisíc dle vašeho výběru. Pozor, pozor, to jsou už jako dobrý prachy na to, abyste vyrazili a odfrkli si. A možná, že teď jste přesně ve fázi, že něco plánujete, nebo manželka vám, pánové, něco plánuje. Úplně jedno. Zásadní je, abyste poslouchali hned od pondělí snídení šampionů, protože jenom tak můžete vyhrát dovolenou dle vašeho výběru za 40 papírů. Takže podrobnosti zase zítra ráno od Michala a od Jasmin. A ode mě Lost Frequencies, anebo Katy Perry, už za chvíli.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Dizolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Dizolvest.
3: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Dizolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Dizolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
2: izol@vest.cz.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms@plzeň.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Last Friday Night, Katy Perry a taky Hit Radio. Včera to nebyla páteční noc, včera to byla sobotní noc. A jak nám teď vyšlo počasí, jo, tak o víkendu toho bylo po celé republice víc než dost. Jo. Hromada festivalů, skvělých akcí, ale taky se rozdávaly korunky. Nevím, jestli jste to nějak jako zaregistrovali, ale tak na mě to nějak skočilo na Instagramu. Včera ve Fóru Karlín se rozdávaly opravdu ceny pro nejkrásnější holky roku 2026. To znamená Miss Czech Republic. A já vám už teď můžu říct, že je to Lucie Pisková. Její 22 a ve finálovém rozstřelu to bylo trošku úplně na krev s Eliškou Kukačovou, ale nakonec teda Lucka je ta vítězka. Co o ní? No, není to jenom hezká fotka na Instagramu, i když sluší to dost. Lucka studuje Metropolitní univerzitu, dříve dělala vrcholový sport, konkrétně dálku, sprint, dokonce zkoušela i skok o tyči. No a jestliže si říkáte, že misky jsou jenom vlastně o té chůzi v podpatcích, tak takhle by vám pravděpodobně ještě stihla dát náskok na tartanu a pak by vás na konci předběhla, jo. Miluje prý pohyb v jakékoliv formě, lyže, brusle a sleduje Formuli 1. A to se mi hodně líbí. Takže už víme, které Češky jsou nejkrásnější pro letošní rok 2026. Vy si je nezapomeňte prohlédnout, protože to je u nich asi to nejdůležitější a já věřím, že třeba přijdou sem k nám do Hit Rádia, aby jsme je mohli zpovídat. Já jsem vám slíbil, že dáme další muziku, to je jasná věc, dáme Lady Gagu, The Dead Dance, bude taky Flowrida, který nedávno hrál v O2 aréně, ale teď už hrajeme Imagine Dragons a jejich Next to Me. Neděle a taky Hit Rádio.

0: Pražské show a Right Round. Je teda pravda, že jeho koncert v pražské O2 aréně tak nějak jako úplně nehodnotili pozitivně, ale narváno tam měl. Teda pozitivně, no oni říkali, že to byla veskrze průměrná show, která, já nevím, rovná se třeba situaci před 15 lety, jo? Že je to prostě jako nebylo úplně velkolepý a že většinou velké hvězdy, které přijíždějí, tak mají desetkrát větší obrazovky a lepší zvuk a nevím, tanečnice a bůh ví co všechno, že Flowrider tak nějak předvedl takový ten průměr a že to na nás stačí. No, nebyl jsem tam, ale zase jsem mluvil se dvěma kamarádkama, který tam byli a ty si to jako pochvalovali od začátku do konce, tak si možná není důležitější ten pocit těch lidí, kteří v té O2 aréně samozřejmě byli. Dáme za chvíli další velké hity do 15. hodiny. Mám pro vás Elu Henderson a Rudimental, mám pro vás taky Divokýho Billa a nebo bude Alvaro Soler.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Hit Radio.

0: Everything is changing. Tak tohle měla na starosti Sigma. A my máme na starosti další zprávy. Ty vám na Hit Radio nabídneme už za minutku. Bude přesně 3 hodina odpolední. A potom další velké hity, třeba od Enrique Iglesiase.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli výstrahu před nebezpečím požárů. Ta platí až do odvolání v krajích Praha, Středočeském, Ústeckém a Libereckém. Lidé by se měli vyvarovat rozdělávání ohňů a naopak by měli úsporně hospodařit s vodou. Daň z příjmu fyzických osob je v Česku méně progresivní než v sousedních zemích. Rozdíl mezi základní a zvýšenou sazbou činí 8 procentních bodů. V okolních státech je rozdíl vyšší. Slovensko, Rakousko a Německo mají také více daňových pásem než Česko. České nemocnice spoléhají hlavně na kvalitní přístup. Například nemocnice Pelhřimov potvrdila vysokou úroveň ambulantní péče v celostátním hodnocení ministerstva zdravotnictví za první čtvrtletí tohoto roku. Co pacienti nejvíce vyzdvihují, říká mluvčí špitálu Alexandra Knapová.
1: Srozumitelnou komunikaci a empatii ze strany personálu. Nejlépe hodnocenými oblastmi se v celkovém souhrnu staly dimenze komunikace s pacientem a přístup ostatního personálu. Velmi vysoko se také umístil přístup lékařů a celková návaznost péče.
0: Vedle Pelhřimova se mezi nejlépe hodnocená zařízení opakovaně řadí i nemocnice Jihlava, České Budějovice nebo třeba také fakultní nemocnice v Pražském, Motole a Brně.
2: Hokejový servis Hitradia.
0: Kouč slovenských hokejistů Vladimír Orsák měl i přes těsnou porážku 2-3 s českým týmem dobrý pocit z výkonu svých svěřenců. Ti soupeře v důležité bitvě výrazně přestříleli, na body přesto nedosáhli a poprvé na šampionátu ve Švýcarsku prohráli. Orsák v rozhovoru s novináři vyzdvihl, že Slováci se Čechům dokázali vyrovnat. Český tým čeká na poslední dva zápasy v základní skupině. Zítra hrají odpoledne s Norskem, v úterý večer je čeká Kanada.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
5: Dnešní maxima se dostanou ke 30 stupňům Celsia, na západě Čech by dokonce tu hranici 30 stupňů měli překonat. Co se týká noci, teploty klesnou někam k 16, no ale začátek pracovního týdne, přátelé. V pondělí bude jasno, zpočátku je polojasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Takže počasí jako malované, tady je odpoledne, tady je neděle a Hit Radio, zdraví vás Kuba Urban a za chvíli se vydáme za SpongeBobem.

0: Tohle je píseň o stavu, který občas zažíváme. Sick and Tired, Anastasia a s vámi Hit Radio. Tak pojďme se k něčemu přiznat, kamarádi a přátelé. Protože jakoby průzkumy už to odhalili a teď už je to jenom na tom, jestli si to přiznáme i my sami, jo? Vyrostli jsme na tom jako děti, nebo řada z nás na tom vyrostla jako děti. Teď se u toho občas přistihneme i sami, jo? I jako dospělí. Mluvím o jednom seriálu, který je kreslený a který je vlastně určený pro děti, ale zároveň je tam hromada vtipů a narážek, které prostě poznají jenom dospělí. A prosím vás, nejsou to Simpsonovi, jo? Protože já mluvím ještě o něčem daleko infantilnějším, ale jako když to pustím, tak asi budete vědět.
1: Are you ready, kids?
2: Aye, aye, captain!
1: I can't hear you!
2: Aye, aye, captain!
1: Oh! Who lives in a pineapple under the sea?
0: No jasně, SpongeBob SquarePants. A podle statistik ho prý sledují dneska ve velkým i dospělí zcela bez dětí, jo? Což je vlastně jako hrozně uklidňující zjištění, že nejsem divnej jenom já, ale že to je jako kulturně konzistentní. A upřímně, někdy pod ní v práci je přesně tohle ten jediný bezpečný přístav, který jako já zvládnu, jo? Patrik! 2 minuty žlutý houby, hele, já už mám potom lepší náladu, tak jestli jste na tom třeba podobně, jo, jestli je tady někdo, kdo ujíždí na SpongeBobovi, tak by měl teďkon dát vědět 777-937-777, prosím vás, nenechávejte mě v tom. Teď už kamarád a za chvíli Kate Ryan.

0: Máme po čtvrt na čtyři, vy posloucháte nedělní Hitrádio a mám velkou radost, že jste na druhé straně, hlavně, že jste mě v tom teda jako nenechali. Jsem měl strach, že jsem divnej jedinej, ale a tak nejsme divný, jo. Jeden průzkum potvrdil, že až 25% dospěláků se dívá na kresleného SpongeBoba v kalhotách, to znamená dětský kreslený seriál, ale ne, že se na tom dívají, jako když dohlíží na děti, ale že se na to dívají sami někde, aby nikdo neviděl, protože je to skvělá odreagovačka. Já k tomu teda patřím, přiznávám se, SpongeBob je jako moje velmi oblíbené téma a Šárka, Martina, Lucka, Jirka, tady Standa, nikdo z vás mě v tom nenechal, děkuju moc za vaše zprávy, které dorazily a tady třeba i Martin koukám, že píše, že pokud je v práci aspoň 2 až 3 meetingy, které jsou zcela vysilující, tak jediné, co potřebuje je SpongeBob a nečeká ani doma, už si to pouští v kanceláři. Tak to má vypadat. Tak jo. Přátelé, uklidněme se, máme neděli, nemysleme na práci a dejme si za chvíli novinku od UDG. Odlétáš a bude taky Avicii.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

teda Used to Know, Kotye a Kimbra a stále se to dobře poslouchá. My jsme Hit Radio, mám tady vlastně jeden takový, no, smutný bizár, jinak to asi neumím nazvat. Jako mně to přijde skoro až neuvěřitelné, protože já jsem vyrůstal v době Britney Spears, jo? Já jsem k ní vzhlížel, možná, že jsem si z bravíčka vzal nějaký ten plakát, to už si úplně nepamatuju, ale dneska je mi vlastně tý holky trošku líto. Podle amerických médií se na veřejnost dostaly další a další detaily z březnového incidentu, o kterém jste možná slyšeli. Britney Spears měla být zastavena v Kalifornii kvůli nebezpečné jízdě a řešilo se u ní podezření na jízdu pod vlivem alkoholu, jo? V některých reportech se objevuje i to, že policistům měla říct něco ve smyslu, že zvládne klidně 4 lahve vína za den, bez problémů, možná za hodinu, tam to vlastně není úplně upřesněný. No a že v autě měla mít, tam jak máme takový ty držáky na nápoje, na kafičko, jo, takže tam měla mít prostě zapíchlý prázdný flašky od vína, jo. Jako, nechci se o tom tak nějak jako úplně bavit, protože jako pro mě je to furt jako hvězda, jo. Byla to holka, já jsem na ní vyrost, teď to vypadá, že chudinka jako bojuje sama se sebou a zase to jako někdy vypadá jako dobře, pak to zase vypadá jako bledě, někdy nám tam tančí s nožema na Instagramu, pak si zase celý Instagram smaže. Hele, já bych jí hlavně popřál, jako držel bych jí palce, aby se z toho ta holka dostala, jo, protože prostě takové hity, které Britney Spears zvládla vytvořit v hudební historii, to se prostě jen tak nevidí a prostě je to totální ikona. Pro mě stále, jo? I když radši se na ty zprávy nedívám a ani je nečtu. Tak, tady je Toxic a Britney.

3:45 a taky skvělá muzika u nás. Tohle byl Nico Santos a další velké hity vás čekají za okamžik. Slíbit vám určitě můžu, že budeme hrát Miraj a jejich oči, taky Ale Farben a Baby Goodbye. No, tak to si zaspíváte sami, jo? Až za chvíli. A taky dobrá zpráva, že kdybyste se chtěli dostat na velký festival, který se jmenuje Hrady.cz, a který pro letošní rok jako chystá opravdu jako skvělej line-up, budou tam MiG-21, bude tam Dan Landa, no, zkrátka, podívejte se, hrady.cz, je to velmi jednoduchý, no a my vás tam dostaneme, ať už to bude Bezděz, Stočník, Chunětická hora, Veveří, Bouzov nebo Švihov, stačí jenom dobře poslouchat zítra naší snídení šampionů. V rychlé pětce pro vás bude pár vstupenek na letní kulturní festival Hrady.cz, tak určitě poslouchejte. Další muzika za chvíli.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepší si náladu.
3: Zlepší si náladu.

0: Tohle je Tom Grennan, který nám dohrává těsně před 16:00 odpolední a vy jste stále na Hit Radio. Dobře děláte. Kamarádi, přátelé, máme pro vás další čerstvé zprávy, abyste věděli, co se tak nějak děje okolo nás. No a samozřejmě výborná muzika, ta bude pokračovat i po 16. Těší se na vás třeba David Guetta.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči zasahují u Holštejna na Blanensku v Jihomoravském kraji u záchrany osob z jeskyně. Skupina 5 amatérských speleologů uvázla zhruba 100 metrů od vstupu. Jsou bez zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou CO2, který je nutné překonat v dýchací technice. Ministryně financí Schillerová vládě navrhne, aby pravidelné určování nejvyšších cen pohonných hmot pokračovalo i v červnu. Vláda k tomuto kroku přistoupila počátkem dubna, když benzín i nafta kvůli útoku USA a Izraele na Irán a následnému zvýšení cen ropy dramaticky podražily. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
6: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
5: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. No a Marie Bousková vstoupila úspěšně do tenisového Roland Garros. Nasazená 27. porazila v prvním kole Italku Lucii Bronzetiovou ve dvou setech. V dalším kole narazí na Britku Francesku Jonesovou nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Majovou.
1: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň.

0: Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Teploty dost možná na řadě míst mohou být i rekordní. Západní Čechy totiž dnes vlastně ohlásí 31 stupňů Celsia. Stále ovšem platí také výstraha meteorologů, a to před požáry, zejména v Praze a ve Středočeském kraji, tak s tím počítejte. Nicméně od západu přibývá trochu více oblačnosti, ze které by mohla padnout nějaká ta dešťová kapka. Zítřek, no tak to se ptáte dobře, bude to velmi podobné. I zítra čekáme nad republikou vlastně jasno. Začátek pracovního týdne nám přinese teploty pohybující se okolo 25 až 28 stupňů. Tak hezkou neděli v naší hudební společnosti. Já jsem Kuba Urban a na Hit Radio vás za chvíli vezmu, no, za ženami do kanclu.

Rock and Bone Man u nás na Hit Radio. Za pár minut další velké hity třeba od Maroon 5 nebo Miley Cyrus, ale teď by měly dávat pozor všechny ženy, které poslouchají Hit Radio. Milé dámy, podle průzkumu existuje jedno datum, jeden moment, jeden okamžik, kdy se prý podle průzkumu cítíte nejkrásnější v celém týdnu. Ano, nejkrásnější moment celého týdne. Schválně. Zkuste se nad tím zamyslet. Já vám můžu říct, že už se to blíží, protože je to z kraje pracovního týdne, je to zítra, je to v pondělí, 6 minut po 10. hodině dopoledne. Tehdy se prý ve většině ženy cítí nejkrásnější. 10.06. No, abych to vysvětlil. Ženy říkají, že po víkendu jsou odpočaté, ještě se to úplně nezlomilo do toho pracovního stresu. Dokonce světe div se, prý se těší na lidi v práci a hlavně právě v pondělí dopoledne mají ženy největší chuť vytáhnout ze skříně takové ty věci, které jsou krásné. Ne pohodlné, ale krásné. Takže jestli máte něco důležitého, milé dámy, prezentaci, pohovor, možná rande, nebo prostě jenom chcete, aby z vás vyzařovala pozitivní aura, všechno plánujte na pondělí 10.06. A milí pánové, vy, kterým přijde e-mail s nějakým callem, rozhovorem, bůh ví čím, a víte, že je tam čas 10.06 a zúčastní se toho nějaká žena, pravděpodobně víte, proč to udělala. Teď už si dáme to, co jsem sliboval, to znamená skvělou muziku od Maroon 5, This Love, a Miley Cyrus čeká hned za rohem její End of the World. My jsme Hit Radio. Hezkou neděli, hezkou slunečnou neděli.

0: Verze konce světa podle Miley Cyrus u nás na Hitrádiu End of the World. No a nebojte se, ať už děláte cokoliv, důležité je, že u toho posloucháte Hitrádio, možná jste na cestě z chalupy, z chaty a už tak jako okoukáváte, jak to vypadá na silnicích. No, hodně z vás se bude vracet, jo, z toho slunečného víkendu. Tak samozřejmě, když tak dávejte vědět na 777-937-777. Co mám pro vás já za chvíli? Další velké hity? On the Floor, spolupráce Jennifer Lopez a Pitbull. Dáme taky Evu Farnou a nebo muže, který, nebo kterému vlastně předskakovala. No. Bude i Ed Sheeran a jeho Safír za chvíli.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
6: Isol-vest.cz.
8: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Zrzavý chlapec Ed Sheeran, zrzavá to hvězda u nás na Hitrádiu a za pár minut třeba U2 a The One. Já vám teď něco pustím, jo? A když vám to pustím, tak předpokládám, že už asi budete tušit, o čem se budeme bavit. Kdo totiž pozorně poslouchal, tak se mu to teď seplo a říká si, to už jsem slyšel. Ano, je to skvělá písnička, ale svoji premiéru měla v seriálu Emily in Paris. A hrála tam docela zásadní roli teda. No a Emily in Paris, jak si půjde do finále, přátelé? No jo, jo jo, tenhle obrovský kult totiž asi balí kufry naposled. Netflix potvrdil, že se chystá 6. série a že ta bude úplně finální. No a aby to bylo ještě víc pohlednicový, tak část natáčení se přesouvá do Řecka, jo? Takže jestli vás tohle dráždilo, bavilo, hejtovalo, jo? Emily in Paris byla oblíbená, ale ne úplně všude. Tak teď je čas říct si ještě jednou a dost. Zajímavost pro milovníky zákulisí seriálu, který vytvořil Darren Star, tak Emily si samozřejmě vytvořila už několik nominací na ceny Emmy, včetně té největší za komediální seriál. No a Darren Star je ten, který stál za Sexem ve městě, jo, takže prostě je to tam někdy znát. Emily in Paris, já si říkám, hele, já vím, že to bylo pro ženský, jo, ale tak já jsem vždycky nenápadně manželce koukal přes rameno. Pak mě to docela bavilo, jo. Ono to s realitou nemá nic moc společného, ale je to taková příjemná oddechovka. Takže jestli patříte mezi fanoušky, ano, natáčet se bude v Řecku, ale bude to 6, která bude vlastně úplně definitivně poslední. Tak Emily in Paris nás opouští, nicméně přichází další velká hvězda a to jsou Hunter X, právě teď, Golden. A za pár minut já jsem vám sliboval největší legendy hudební scény, U2, kteří se drží v popředí už desítky let a myslím si, že jim to ještě dlouho vydrží. A za pár minut taky Mika a Relax, Take It Easy. My jsme Hit Radio, hezkou neděli.

0: Jestli je nějaká píseň, která by dneska měla zaznít, tak je to tahle, jo? Protože ta dnešní neděle 24. května je přesně o tom si udělat relax a brát to prostě jednoduše. Take it easy. Já teda doufám, že na vás nevyšla směna v práci, jo? Dneska třeba, že na tom nejste podobně jako já. To je potom nepříjemný, jo? Teploty okolo 30, dlouho nepamatuju takhle hezky malovaný víkend a teď musíte trpět v práci. No hele, táhneme tu kárku spolu, takže nebojte se, nejste v tom sami. Já vám už za chvíli zahraju Eminema s Rihanou a taky Dua Lipa, která mimochodem nedávno vyhrála soudní spor. Oni ji totiž dali na krabici od televizí a dali ji tam vlastně tak, že to skoro vypadalo, že to doporučuje, jo? Akorát, že se jí nikdo nezeptal. Tak nakonec jí museli zaplatit poměrně tučný odstupný. Tak Dua Lipa a Houdini. Už za chvíli.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Jezdíte rádi na Šumavu? Tak si nenechte ve čtvrtek ujít rozhovor s ředitelkou organizace Destinace Šumava žije Monikou Bendlovou a projektovou manažerkou Marcelou Stracenou. Představí horkou novinku Šumava Card. Zážitkovou kartu výhod, se kterou váš výlet posunete na vyšší úroveň a ještě ušetříte.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: No tak jako utíká to. Ne, že by neměl Michal Malátný pravdu, čas pádí, čas letí, 17. už za chvíli. Vy stále ladíte Hit Radio a já vám přeju příjemnou neděli. Co vás čeká za okamžik? No samozřejmě zprávy a potom další velké hity. Hrát budeme třeba Cranberries.
1: Gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
2: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Yeah, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na hlavním železničním koridoru do Polska a na Slovensko byl po sobotním vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku ostravského hlavního nádraží obnoven provoz po jedné koleji. Přesto se kvůli úseku mezi ostravským nádražím a Bohumínem očekávají zpoždění v řádu desítek minut. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná v pondělí vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost Česka díky posílení možností řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpět do center. Nově to zkouší i Hlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co půjde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
6: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Hlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
5: Snazší parkování může pomoct lidem, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomií, službami nebo za programem v centru. No a tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová vstoupí v pondělí do grandslamového Roland Garros. 12. nasazený Lehečka otevře proti Španělovi Pablu Careňovi program na kurtu číslo 6. Turnajová desítka Muchová se hraje proti Rusce Anastázii Zacharovové, závěrečný duel na třetím největším dvorci.
7: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Tak na řadě míst přece jenom nějaké

Ty teplotní rekordy byly překonány, stejně tak jako včera, no zkrátka užíváme si opravdu ryze letní víkend a dokonce včera i první tropický den, který oficiálně můžeme říct v roce 2026. A tak to bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Přátelé, až zítra půjdeme do práce, tak to bude na nějaký lehčí oděv, čeká nás totiž pondělí, jasné anebo skoro jasné a maximální teploty 25 až 28 stupňů. Teď už jsou 2 minutky po 5. hodině odpolední, Kuba Urban stále s vámi na Hit Radio a za pár minut jedna veselá zpráva ze zahraničí.

I Cranberries patří sem k nám na Hit Radio, za pár minut nás čeká i Kygo. A já takhle při neděli hodím jednu k lepšímu, to je taková ta zpráva, která vás jako lehce se nad ní zastavíte a pak se pousmějete. Jak říkám vždycky, něco k lepší jako náladě, jo. Tak představte si situaci, že jedete ráno po silnici, teď před váma jede autobus a nejede tak úplně standardně, jo, jede trošku divně, třeba King Classe, nebo jede rychle. Vy ho míjíte, ten autobus, a říkáte si, čečíte, za tím volantem byl nějaký mlaďoch, ne? No a to se stalo v Norsku. V Norsku zastavili autobus a za volantem seděl 14-letý chlapec. 14-letý. A rozhodně to nebylo něco jako táta mi půjčil autobus a já jsem si jezdil tady po parkovišti a tady jsem vyjel, jo. On, prosím vás, ten autobus si ani nepůjčil, on ho normálně čornul, jo. Ukradl ho v Oslu a ujel s ním, dobře poslouchejte, 300 kilometrů, než ho zastavili samozřejmě policisté. Jako takhle, jel bez cestujících, dobrý, ale jel s autobusem. A teď už si říkáte, ty bláho, to je přitažený za vlasy, to se mohlo stát maximálně jednou v životě. No tak nestalo, protože tohle je hříšník, velký hříšník severských států. Jemu se to stalo už po třetí za půl roku. Už třikrát šlohnul autobus za 6 měsíců ve 14 letech. Já doufám, že něco podobného se u nás neděje, prosím vás, jo? Tak jenom na zpestření a pro lepší náladu. Věřím, že jestli nás teďkon poslouchá nějaký autobusák, který je ve službě, že se mu úplně zježily chlupy a má husí kůži, jo? Fakt tohle prosím vás nedělejte, jo, děti? V žádném případě. Rosé, Bruno Mars, Apate, Apate a taky slibovaný Kygo. Už za chvíli, my jsme Hit Radio.

0: Říkáte si, že je asi nejvyšší čas na to, abyste už naplánovali dovolenou? No jasně, já s váma souhlasím, že je nejvyšší čas. Ale můžete to udělat s podporou Hitrádia. No jasně, protože my pro vás budeme mít 40 000 na super dovolenou. A to ještě podle vlastního výběru. Stačí jenom dobře poslouchat Snídaně šampionů. A to už od zítra, od pondělí. Od 6 do 9 se na vás opět těší Jasmin a Michal. A taky se na vás klepe nová dovča. No vážně. Tak rozhodně vstávejte a laďte nás i po ránu. Další muzika. To budou One Direction a jejich One Way or Another. A mezi nimi taky Pink anebo Ray Dalton.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio.
0: Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého.
2: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli jste to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
0: Výborně, to slyším rád, protože batůžek už tady mám. Přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
2: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
0: No takhle, přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
2: Je to normálně hned na hlavní stránce slevomat.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
0: A dobře, to rád slyším, tak počkej.
2: Co tam šubelíš, ty už si to hledáš, ne?
0: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele. Široký výběr top hotelů u nás i v zahraničí. Mm-hmm. Hele, 40% už je dost?
2: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
0: Arrivederci!
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Ray Dalton dohrává u nás na Hit Radio a čeká nás jedna velká hvězda, Kylie Minogue, která mimochodem má dokument na Netflixu, jestli patříte mezi fanoušky, dívejte. Kylie taky řekla, že bude slavit velkolepě 40 let na scéně. No a k tomu všemu se objevily na internetu zprávy, že se chystá popová událost století. Že na chystaném albu od Madony, Confessions číslo 2, bude duet s Kylie Minogue. A už máme oficiální vyjádření. Kylie Minogue totiž na přímou otázku jako napřímo odpověděla, ale asi neudělala úplně radost fanouškům, protože řekla ne. Je to jenom náhodná fáma, žádný velký featuring nebo žádná velká spolupráce, žádný Queens Together se nechystají. Pravda, řekla zatím. Takže možná, že na tom něco bude. Samozřejmě Kylie dodala jednu věc, že je alespoň malá náplast, že se na tu Madoninu novou desku opravdu hodně těší. Takže, jak říkám, dveře asi nejsou úplně zamčený, ale pravděpodobně se toho nedočkáme na nové desce od Madony. Když už jsme mluvili o těchto dvou královnách, tak minimálně alespoň jednu bychom si měli zahrát. Tak já vybírám Australanku, jo, v tuhle chvíli. Dáme si In My Arms, tohle je Kylie Minogue a tohle je neděle u nás na Hit Radio. Užíváte si to. Sluníčko, svítí to, je to paráda. Tak to.

0: Před 6 hodinou večer vám můžu tak slíbit, že se zase někdy brzo uslyšíme u nás na Hit Rádiu, protože pomalu, ale jistě je na čase se rozloučit. Dohrál Robin Schulz a do té doby, než bude 18 a dáme vám dnešní další zprávy, tak určitě další muzikant, třeba Sia a její Chandelier. Kuba je s váma, doufám, že jste si to dneska užili. Opalovací krém, že byl na místě, jo? Kdyby náhodou ne, tak už to asi nezachráníte, ale počítejte s tím, že i zítra nás čekají teploty, které budou směřovat ke 30. A buďte v naší hudební společnosti, další skvělá muzika a další velké hity vás budou doprovázet i nadále. No a se mnou zase někdy. Ahoj.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
2: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli výstrahu před nebezpečím požárů. Ta platí až do odvolání v krajích Praha, Středočeském, Ústeckém a Libereckém. Lidé by se měli vyvarovat rozdělávání ohňů a naopak by měli úsporně hospodařit s vodou. Klíšťata lidé stále častěji nacházejí i v blízkosti domovů a městských parků. Projekt Klíšťata ve městě proto vyzývá veřejnost, aby pomohla s mapováním jejich výskytu napříč Českem. Více říká mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
7: Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž uživateli poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích nebo zobrazení jím nahlášených klíšťat na mapě.
6: Samotné zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Čeští hokejisté dnes absolvovali v tréninkové hale ve Freiburgu půlhodinovou přípravu na ledě. Přes sobotní cenou výhru nad Slovenskem a postup do čtvrtfinále mají trenéři ke hře mužstva stále výhrady a vidí rezervy. Věří, že se podaří vše vyladit právě na začátek play-off. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Čeká nás slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami. Bude jasno zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách okolo 21 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Až zaprší a zafouká.

0: Oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
7: Jasně, už balím.
6: Mami, a co když bude pršet?
7: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
6: Jo, to bylo super.
7: Viď, mám dobaleno.
6: Hurá, jedem!
7: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
13: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
14: Izolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
13: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
14: Izolvest.
15: Tak zavolejte ještě dnes.
13: izol@vest.cz.

0: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio FM Plus.

0: Radio FM Plus.
1: Happy birthday.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opravdu.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: fotbal, pánové. Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: ti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Trička rata tararara rata potisk potisk trička bela bel CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let.